0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock. Počasí.
2: Jak vypadá předpověď pro náš region na čtvrtek? Ráno bude většinou zatažené. Během dne by nás měla provázet výhledově oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách potom naměříme okolo 10 stupňů. Velmi podobné počasí výhledově přinese taky závěr pracovního týdne.
0: Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Ano, můžeme se na filmy dívat doma, na Netflixu, HBO, OnePlay, Disney Channel, pěkně z obýváku, ale v kinech ty filmy mají tak nějak větší kouzlo a hlavně větší plátno. Potvrzuje to i filmový expert Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema, je ve vysílání, ahoj.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Než se pustíme do premiér tohoto týdne, které jsou mimochodem speciální tím, že jsou v režii velkých režisérských jmen, začnu počase nějakou statistickou zajímavostí. Mezi lety 2016 a 2025 přibylo v České republice 670 projekčních prostorů. Od roku 2024 ale navzdory vyššímu počtu kin klesá počet sedadel v sálech. Zdánlivý paradox má jednoduché vysvětlení. Současným trendem rozvoje kin je zvyšování pohodlí a různé varianty komfortních sedadel zaberou prostě víc místa.
1: Děkujeme za tuhle perličku, je super, že se to děje, že je takový vývoj. A jaké filmy mají místo během 2. červnového týdne v moravských kinech? První režisérská legenda tohoto týdne je Steven Spielberg.
2: Ano, začnu slibovanou režisérskou legendou. Po nějaké době uvidíme v kinech film od Stevena Spielberga, a to opět z jeho oblíbeného žánru.
3: Co se se mnou děje?
4: Lidé touží po pravdě. Jsem toho součástí. Mrzí mě, že do toho zatáhli i tebe.
2: Celou jeho kariéru ho provází otázka mimozemské existence a ve filmu Den odhalení nabízí Spielberg odpovědi. V Den odhalení se totiž lidstvo dozví pravdu, ale ne všem se tato pravda hodí do krámu.
5: Když to uděláš, už to nevrátíš.
2: Ve filmu uvidíte mimo jiné Colina Firtha nebo Emily Blunt.
6: I know which version Gary would prefer. Gary.
2: Dalším režisérským velikánem, který se drží svého stylu, je Guy Ritchie. Jeho příběhy z prostředí tajných služeb ožívají ve filmu Šedá zóna.
7: They work between the moral and the immoral. The black and the white.
2: Čekat můžete opět napínavou zápletku se skvělým obsazením. Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike nebo Henry Cavill jsou záruka kvalitního filmového zážitku.
7: In the gray.
2: Třetí premiérou tohoto týdne je hudební komedie Srdcovka. V roli dvou kamarádů, kteří se snaží najít si své místo na hudebním výsluní, stvárnili Paul Rudd, známý jako Ant-Man, a Nick Jonas ze skupiny Jonas Brothers.
8: Wow, Danny Wilson, you were great up there. Come with me. I could tell within 2 minutes of meeting you.
2: Nakažlivě vtipný film s chytlavými refrény a dojemným outsider story vás příjemně naladí.
1: Mimozemský den odhalení, napínavá šedá zóna a hudební komedie Srdcovka jsou filmové premiéry v moravských kinech od tohoto čtvrtka a zasvětil nás do nich Radek Krojciger, náš filmový expert z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a hezký den všem posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
9: Melodický rock, to je Skyrock.
0: Skyrock.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vyjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
1: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
2: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
7: A my budeme tancovat, oh, až do samého rána.
6: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.

Rádio Hana Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: that warm old south wind blows.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
3: Vítejte u dalších zpráv. Novou barevnou fasádu má tramvajová zastávka Pavlovičky v Olomouci. O její proměnu se postarali děti ze základky Gorkého. Podnět k proměně přišel od předsedkyně městské části Pavlovičky Zity Chalupové.
4: Ta se s nápadem na oživení zastávky obrátila na ZŠ Gorkého a dopravní podnik města Olomouce. Žáci školy následně v minulém roce připravili několik výtvarných návrhů motivů, které by mohly zastávku zdobit. Z předložených návrhů byl poté vybrán vítězný motiv modré pozadí zdobené barevnými květinami a motýly.
3: Doplnila za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Premiérou britské černé komedie Mladý Humble uzavře Moravské divadlo Olomouc svou sezónu. Režie hry, která parafrázuje hamletovské téma a rozebírá rodinné vztahy, se ujal Pavel Kek. Premiéra bude tento pátek. Podrobnosti najdeme na webu moravskedivadlo.cz. Komáři nás na Olomoucku tolik obtěžovat nebudou, jejich výskyt je tu letos mimořádně nízký. Podle krajské hygieny se na tom podílelo velmi suché jaro, které v podstatě zastavilo vývoj komářích larev, píše ČTK. Při posledním měření zaznamenali hygienici ve většině obcí Litovelského Pomoraví minimální či žádnou aktivitu komárů. Líhniště jsou zcela vyschlá, a to nejen kvůli počasí, ale také s pomocí zavedených opatření proti hmyzu.
2: Sport.
3: Působiště mění trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý. Ač se řešilo prodloužení smlouvy, klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč sáhl po příležitosti jinde. Má se stát podle Sport.cz koučem Baníku Ostrava.
2: Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock, vychytej v playlistu Iron Maiden, napiš na studio@radiohana.cz, že hrají a jsi ve hře o vstupenky na Iron Maiden 14. června v Hradci Králové zdarma. Počasí.
5: Jak vypadá předpověď pro náš region na čtvrtek? Ráno bude většinou zatažené. Během dne by nás měla provázet výhledově oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách potom naměříme okolo 10 stupňů. Velmi podobné počasí výhledově přinese taky závěr pracovního týdne.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Tak a teď už hrajem.

0: hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 15. červen na Skyroku. Povodně jsou nepříjemnost, která nás čas od času postihuje. Dnes si připomínáme tu největší ve 20. století v Československu na Dunaji.
2: Přívalová vlna roztrhla 15. června roku 1965 u obce Patince ochranou hráz a likvidovala vše, co jí stálo v cestě. O dva dny později podlehla tlaku vody protipovodňová zábrana u Číčova a dílo zkázy bylo dokonáno. Celkem se z Dunaje vylilo přes miliardu krychlových metrů vody. Evakuováno bylo více než 54 tisíc lidí, na 4 tisíce rodin přišlo o střechu nad hlavou. Lidské ztráty byly naštěstí minimální. Nejčastěji se uvádí, že o život přišli jen dva lidé.
1: Povodně za sebou nechávají finanční ztráty, tím se dostáváme k penězům, které mají dnes své výročí. 15. června neuvěřitelně vzdáleného roku 1762 emituje Marie Terezie bankovky, které se objevují poprvé i v českých zemích. Tehdy se jim říká bankovní cedule neboli bankocetle. S penězi souvisí i další už hudební událost. 15. června 1999 vychází komerčně nejúspěšnější album skyrockového interpreta Carlose Santány Supernatural. Připomíná z něj celosvětové hity Smooth nebo Maria Maria. Hezké vzpomínání je také na 15. červen 1986. Na stadionu Giants v New Jersey se koná závěrečná show turné na podporu Amnesty International nazvaná Conspiracy of Hope – Spiknutí naděje. Na něm mají fanoušci šanci slyšet mimo jiné i rockové celebrity jako U2, Brian Adams, Lou Reed, Peter Gabriel nebo dnes už vzpomenutého Santánu. I zítra vybíráme rockově z dějin, tak si nás nalaďte.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
4: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
5: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci, již tento víkend.
7: Jahody, jahody!
8: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
19: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90.
16: a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock.
2: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Cože, to už je červen? Ano. Už máme druhý červnový týden? Ano. A je tu klasický, tradiční pondělní host našeho rádia? Ano. Náš dvorní astrolog Antonín Vaudyš. Ahoj, vítám tě ve vysílání. Co si o tomto týdnu myslíš?
2: Ahoj, Luky, a zdravím tebe i posluchače. On ten týden je moc hezký, skutečně moc hezký. Odpracuje to na nebi Venuše, která nejdřív v blízkosti Jupiteru vytváří pocity obecného blaha, zejména v úterý a ve středu. A to se děje za rok jenom jednou. Až Venuše to spojení s Jupiterem opustí, tak v sobotu, v neděli vstupuje do vazeb na Uran a to vytváří takový jako milenecký klima, seznamovací klima, ale i pro manžele a dlouhodobý vztahy je to takový jako oživující, obnovující.
1: Krásu tohoto týdne si bez nároku na honorář odpracují Venuše a Jupiter. Kde je ale slabé místo?
2: Administrativa, korespondence z úterka na středu, tam lidé budeme podávat velké výkony, bude třeba něco, nějaký písemnosti nebo někam zajet. Náročnější cesty na trpělivost, vytrvalost, ale to povolí. Jo, úterý, středa, tam toho, myslím, budeme mít všichni plný brejle, ale ono to není na pořád.
1: Astrovzkazy do vašich uší na našem rádiu každé pondělí doručuje náš dvorní astrolog Antonín Vaudyš. Děkujeme a k nám všem hvězdy svítí na životní cesty.
2: Moc ti děkuju, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
6: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
7: Veď predsa ja, že sa radovať smiem.
6: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
6: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
9: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
10: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
11: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
12: Velkolepá Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června. Na společném koncertě pro město Přerov vystoupí Helena Vondráčková, Petr Janda, Leona Machálková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
14: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
16: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
17: Rok, rok, rok. A furt rok. Skyrock.

Ráno na Skyroku. Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock. Vychytej v playlistu Iron Maiden. Napiš na studio@radiohana.cz, že hrají a jsi ve hře o vstupenky na Iron Maiden 14. června v Hradci Králové zdarma.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
2: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
3: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
4: Tak a teď už hrajem.

0: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, potřebujete nabrat síly, býci, budete kreativní a budete mít zelenou. Blíženci, čím víc úkolů, tím víc toho stihnete. Radci, když se vám něco nelíbí, klidně to můžete odmítnout. Lvi, máte jasné nastavení, buď všechno nebo nic. Pany, dál udržujte produktivitu na vysoké úrovni. Váhy, dneska jako vždycky, budete mít všechno pod kontrolou. Štíři, čekejte pozitivní posun kupředu. Střelci, dneska to bude samý kompliment a lichotka. Kozorozi, pochopíte, co je pro vás zásadní. Vodnáři, udělejte si svoje a už se těšte na víkendové volno. A co mi ryby, rozhodně bychom se neměli nechat nikým odsunout na vedlejší kolej.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
2: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solarbay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
3: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
6: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47, výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: konečně dorazil a s ním i 100% poctivý servis pro tvůj dokonalý přehled v práci i na cestách. Nečekej žádnou zdlouhavou omáčku ani zbytečné řeči, dáváme ti čistou sílu zápasů a divoké zákulisí z Ameriky. Drž si místo, poslouchej náš fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
2: Když do Olomouce v extralize přijedou České Budějovice, nastoupí proti Kohoutům i obránce Tomáš Cibulka. A právě ten si splnil hokejový sen, poprvé si zahrál na mistrovství světa. Jenže po včerejší porážce 1-4 od Finska už ví, že se domů vrátí bez medaile.
3: Tak smutní jsme rozhodně hodně. Nechtěli jsme takhle ten turnaj ukončit. Nedá se nic dělat, myslím si, že jsme mohli trošku i v té skupině zabrat víc, mohli jsme jít na lehčího soupoře, ale to už je teď prostě něco jiného. Měli jsme podat s Finama taky možná lepší výkon a ke konci bych řekl, že nám možná chybilo jim štěstíčko. Já jsem dal tyčku, myslím si, že pak ještě jedna tyčka tam bylo. Bylo by to taky něco jiného, kdyby to bylo už jen bogol, oni by znervoznili, nám by se trošku líp hrálo, ale bohužel.
2: Tak to hodnotí konec české cesty šampionátem obránce reprezentace Tomáš Cibulka. A boj o medaile pokračuje dál, byť bez Česka. V semifinále zůstala čtveřice Finsko, Kanada, Švýcarsko a překvapení turnaje Norsko.
4: Gvasten jede na odkrytou bránu a dává druhý gól. Norsko bude v semifinále mistrovství světa. Norští komentátoři vedle nás nevěří vlastním očím.
2: Co myslíte, vnoří se Norové až do finále?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
5: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
6: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
7: Nebojte se.
6: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
8: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
9: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
10: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Na více jak 100 stranách najdete nejaktuálnější zprávy, sportovní zpravodajství, seriály, soutěže, recepty i magazín TV Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
11: Mé chuti lahodí jen skrbeňské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
12: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
13: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
14: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
3: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
4: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
5: A teď už další rokovka pro lepší náladu.
6: Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na další zprávy. Je pondělí 8. června. Hudební altán ve Smetanových sadech v Olomouci se na léto opět rozezní. Na desetletních nedělí jsou tu v plánu tradiční promenádní koncerty různých žánrů. První už v neděli 14. června. Podrobnosti na webu promenadnikoncerty.olomouc.eu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Sledujeme dopravní situaci u Olomouce. Nová propojka silnice 35 a 635 u Bruchotína odklonila tranzit z Křelova a v Bruchotíně ale provoz roste a řidiči nedodržují rychlost. Jako efektivní řešení nebezpečné situace a sklidnění dopravy teď místní vidí nasazení pokutujících radarů, jako se to děje v Olomouci, Šternberku a Uničově, píše o tom Deník. Uvidíme, zda se tu zabudují. Zahrát si plážový volejbal přímo v centru Prostějova, půjde to i letos. Město informuje, že pískové sportoviště najdeme opět na náměstí na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Podrobnosti na webu prostějov.eu.
0: Sport.
2: Hvězdný švédský tyčkař Armand Duplantis nevyhrál. Jeho vítězná série skončila na diamantové lize ve Stockholmu po 40 závodech a 3 letech. Světový rekordman tam skončil druhý s výkonem 580 cm. Porazil ho Australan Curtis Marshall přeskokem laťky ve výšce 590 cm.
0: Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock. Vychytej v playlistu Iron Maiden. Napiš na studio @radiohana.cz, že hrají a si ve hře o vstupenky na Iron Maiden 14. června v Hradci Králové zdarma. Počasí.
3: Dnešek na opalovací krém, od zítřka to má být spíše na deštníky a na mikiny. Víme, jak bude. Dnes sluníčko, jasno anebo polojasno, 25 až 28 stupňů. Od zítřka půjdou teploty směrem dolů. V úterý 20 až 23, druhý pracovní den tohoto týdne má být oblačný anebo zatažený a také deštivý. Ve středu pod mrakem deštivo 15 stupňů, ve čtvrtek 19 stupňů a oblačno nebo vysoká oblačnost.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Doprava.
3: Ranní nehoda nedaleko Holešova a policie v Olomouci a taky na Blanensku. Víme, jak se jezdí tady. Pozor na ranní nehodu na Holešovsku mezi Martinicemi a Žiranovicemi. Policie chytá v Olomouci na hraniční ulici za Oby, jsou také na Blanensku v Olomoučanech, nedaleko sběrného dvora nebo mezi Ráječkem a Spešovem. Za volantem vám kryjeme záda i vaše nárazníky. Šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme pondělí 8. června a svátek slaví Medard. Tipnete si, kolik jich v Česku máme? Přibližně jenom 30. A všichni známe pronostiku Medardova kápě 40 dní kape. Buďte bez obav, dnes pršet nemá. 75. narozeniny slaví zpěvačka s parádním chraplákem Bonnie Tyler a kulatou 50. má americká tenisová hvězda Lindsay Davenport. Na dnešek připadá Světový den oceánů a také Den nejlepších přátel. My jsme vaši nejlepší rádioví kámoši a máme pro vás doslova moře muziky i v pondělí 8. června. Kalendárium.
2: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
7: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
8: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: FetMed, komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FetMed.cz.
12: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
14: Veď predsa je, že sa radovať smie.
13: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
15: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
13: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
16: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
17: Olomoucký report CZ.
18: Pořád se něco děje.
17: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
19: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
18: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: hrajeme raritní rockové songy. Jedině na Skyroku.
1: Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Cože, to už je červen? Ano. Už máme druhý červnový týden? Ano. A je tu klasický, tradiční pondělní host našeho rádia? Ano. Náš dvorní astrolog Antonín Vaudyš. Ahoj, vítám tě ve vysílání, co si o tomto týdnu myslíš?
2: Ahoj Luky, a zdravím tebe i posluchače. On ten týden je moc hezký, skutečně moc hezký. Odpracuje to na nebi Venuše, která nejdřív v blízkosti Jupiteru vytváří pocity obecného blaha, zejména v úterý a ve středu. A to se děje za rok jenom jednou. Až Venuše to spojení s Jupiterem opustí, tak v sobotu, v neděli vstupuje do vazeb na Uran a to vytváří takový jako milenecký klima, seznamovací klima, ale i pro manžele a dlouhodobý vztahy je to takový jako oživující, obnovující.
1: Krásu tohoto týdne si bez nároku na honorář odpracují Venuše a Jupiter. Kde je ale slabé místo?
2: Administrativa, korespondence z úterka na středu, tam lidé budeme podávat velké výkony, bude třeba něco, nějaký písemnosti nebo někam zajet. Náročnější cesty na trpělivost, vytrvalost, ale to povolí. Jo, úterý, středa, tam toho, myslím, budeme mít všichni plný brejle, ale ono to není na pořád.
1: Astrovzkazy do vašich uší na našem rádiu každé pondělí doručuje náš dvorní astrolog Antonín Vaudyš. Děkujeme a k nám všem hvězdy svítí na životní cesty.
2: Moc ti děkuju, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Krásná pleť není filtr, je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
4: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
5: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
6: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
8: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
9: Velkolepá Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června. Na společném koncertě pro město Přerov vystoupí Helena Vondráčková, Petr Janda, Leona Machálková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
10: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
11: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazír nám v Olomouci. www.artbeat.cz.
12: Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Máme tu pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Na dodržování pravidel silničního provozu v Olomouci dohlížejí strážníci. Městská policie Olomouc hlásí, že dnes bude hlídat povolenou rychlost na 5 ulicích. Volkrova, Kyselovská, Prokopa Holého, Hejdukova a Třída Svornosti. Tak na to pamatujme.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči kvůli záruční opravě se z části uzavře nový úsek dálnice D1 okolo Přerova. Ředitelství silnic a dálnic zjistilo na úseku u Dluhonic směrem na Ostravu závadu vzniklou při běžném provozu. Částečná uzavírka tu bude v úterý a ve středu. Práce na novém krytém bazénu v Blansku jdou do finále a vany už se napouštějí vodou. Největší investice v historii města za 321 milionů korun nabídne 25-metrový plavecký bazén, výřivku i sauny. Zkušební provoz začne 1. srpna. Nedostatek pracovníků na českém trhu nutí firmy hledat náhradu v zahraničí a stále častěji hledají zaměstnance na Filipínách. Trend sílí ve stavebnictví, dopravě i zdravotnictví. Na konci března u nás pracovalo téměř 15 000 Filipínců, z nichž 2/3 tvoří muži, píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
3: Vítěze mají tradiční automobilové závody do vrchu ve Šternberku. 45. ročník mistrovství Evropy vrchařů na trati Ecce Homo ovládl Ital Christian Merli. Ten 7800 metrů dlouhou trať zajel v čase 2 minuty 43 sekund 86 setin. Druhé místo obsadil domácí Petr Trnka v čase 2 minuty 45 sekund 9 setin sekundy. Gratulujeme.
0: Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock, vychytej v playlistu Iron Maiden, napiš na studio@radiohana.cz, že hrají a jsi ve hře o vstupenky na Iron Maiden 14. června v Hradci Králové zdarma. Počasí.
4: Dnes sluníčko a teplo, od zítřka se začne ochlazovat. Víme, jak bude. Dnes jasno anebo polojasno, 25 až 28 stupňů Celsia. Úterý oblačné anebo zatažené a také deštivé, 20 až 23 stupňů. Ve středu pod mrakem deštivo, dokonce jenom kolem 15 stupňů Celsia. A potom mají teploty opět pomalu nahoru. Ve čtvrtek oblačno nebo vysoká oblačnost a 19 stupňů.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
4: Nehody v Prostějově, také v Kroměříži a policie v Olomouci, také v Hranicích. Víme, jak se jezdí tady. Auto srazilo cyklistu v Prostějově na Čechovské a v Kroměříži je nehoda u mostu přes Moravu na Tovačovského ulici. A policejní stopka se před námi může při kontrolách zjevit v Olomouci, Holici na Keplerce a také v Hranicích na Hranické ulici u Kruháče. Frčíte po silnici nebo vyjíždíte z garáže? Tohle rádio správnou cestu vždycky ukáže.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci, již tento víkend.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.

0: kariérista. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
4: Posloucháte Skyrock.

0: cestu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháte Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Právě rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: Ministerstvo řeznictví varuje. Ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
1: Nebojte se.
0: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
8: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve skrbení sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
9: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
10: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
11: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
16: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Inspirace pro všechny, kteří si šperkují své zahrady, je tu. Tuto sobotu a neděli je v plánu také v Olomouci a okolí víkend otevřených zahrad. Otevřou se tu atraktivní místa plná zeleně a květin. Jejich mapu a program najdeme na webu víkendotevřenýchzahrad.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Železniční kolaps u soudu. Soud dnes řeší případ tří mužů, kteří loni na začátku listopadu v Lipníku ukradli kabely na železničním koridoru. Dopravu na hlavní trati tehdy ochromili na 20 hodin. Čelí obvinění z krádeže a poškození obecně prospěšného zařízení. Pachatelé přesekáním kabelů přerušili napájení návěstidel, kvůli čemuž musel projíždějící vlak prudce brzdit. Policie je zadržela s 50 metry kabelů v autě. Jeden muž z trojice je stíhán vazebně, druzí dva na svobodě. Ubývá dárců krve v Česku. Lidé tu mohou darovat krev od 18 do 65 let a málo lidí s darováním krve začíná a starší dárce nemocnice vyřazují kvůli věku. Na problém upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
4: Snažíme se skutečně, abychom zvýšili počet dárců krve, protože krev je životodárná tekutina, která nelze zatím jakkoliv uměle nahradit ani vyrobit. Je prostě potřeba, abychom ji darovali, takže prosím, darujte krev, je to obrovsky důležité.
3: Vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
0: Sport.
3: Závody silniční cyklistiky v Olomouckém kraji. Uničov a Jeseník se stanou dějištěm mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Šampionát odstartuje 25. června v Uničově časovkou a závody s hromadným startem jsou v plánu 27. a 28. června v Jeseníku. A na kole ještě zůstaneme, ale v hale. O tomto víkendu můžeme sledovat velkou cenu Olomouce v Kolové. Mezinárodní turnaj s týmy z Česka, Německa, Maďarska a Rakouska začíná v sobotu v 10 hodin v sále Sportcentra na Nových Sadech.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
5: Kompletní meteo předpověď do konce týdne pro vás právě teď. Víme, jak bude dnešní denní teploty 16 až 19 stupňů, většinou oblačno anebo zataženo, k večeru mnohde protrhávání mraků. Zítra podobné počasí jako dnes, 15 až 18 stupňů, z rána sluníčko, přes den mraky, oblačno anebo zataženo. V sobotu polojasno anebo oblačno, přehánky, v neděli oblačno anebo zataženo a víkendové teploty budou jak v sobotu, tak v neděli kolem 20 stupňů Celsia.
2: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Doprava.
5: Policie v Olomouci ve Vyškově také na D1 a bouraný náklaďák mezi Moravskou Třebovou a Svitavami. Víme, jak se jezdí tady ve čtvrtek dopoledne. Policie hlídkuje v Olomouci na Volkrovce, měří ve Vyškově na Dědické ulici naproti parku a také na 297. kilometru D1 u Lipníka ve směru na Přerov. A pozor na nehodu, bouraný náklaďák čeká na odtah mezi Moravskou Třebovou a Svitavami před tunelem Hřebeč. Jedeme s vámi a přejeme šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hraje.

0: 10%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland. Láska
6: je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Skyrock. Posloucháte Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz. Skyrock.

0: porazit.
1: Kolem nás se pořád něco děje a teď si přiblížíme další akci dneška anebo tohoto víkendu. Olomoucká zoo na Kopečku si připomíná významné jubileum 70 let od svého slavnostního otevření. Slavíme teď o víkendu 6. a 7. budou komentovaná krmení, stanoviště pro děti i řada historických zajímavostí. V Olomouci o víkendu svátky písní a taky svátky města. Komentované prohlídky, jarmark, písková socha Mozarta. V sobotu večer bude na Horním náměstí open air koncert s hvězdami severu. Bude to parádní, zazní známé songy ze severu od Aby, Roxette a Nightwish. A je tady i Fichtelfest 2026. V sobotu se schází majitelé a fanoušci malých motocyklů Java 50 Pionýr a Babeta. Další ročník recesního závodu na Fichtlech se jede tradičně v Horce nad Moravou. Start je od 13 hodin. A ve Velkých Losinách na Šumpersku se chystáme na zahájení lázeňské sezony a tradiční probouzení pramenů. V neděli 7. nás čeká symbolické žehnání pramene, jarmark, hudba, doprovodné aktivity pro děti i pro dospělé. Zkrátka příjemná lázeňská atmoška pro celou rodinu. Tuto neděli ve Velkých Losinách na Šumpersku probouzení pramenů.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Udělal to parádně, pojď synu!
3: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to gol!
3: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
4: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
3: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
4: To je jasný.
3: S námi jste ve hře každý den.
5: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
6: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
8: IM je stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IM je stavby, když chcete, aby se opravdu stavilo.
9: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Na více jak 100 stranách najdete nejaktuálnější zprávy, sportovní zpravodajství, seriály, soutěže, recepty i magazín TV Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
10: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
11: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
12: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
15: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
0: Skyrock.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Je to důlek vedle důlku. Tak vypadá nový asfaltový povrch autobusového nádraží na Tržnici v Olomouci. Místo prochází rekonstrukcí a jak píše deník, město již nový povrch plný nerovností řeší se zhotovitelem. Jednají o nápravě. V podchodech se na kole nejezdí. Olomoucká radnice nechala u vybraných podchodů instalovat velké nápisy vyzývající cyklisty a uživatele koloběžek, aby před vstupem do těchto podzemních průchodů sesedli a dál pokračovali pěšky. Město tak reagovalo na četné podněty obyvatel, kteří si stěžovali na rychlou jízdu cyklistů a koloběžkářů v podchodech. Vedení radnice to oznámilo na sociálních sítích. Je tu čtvrtek a k dostání je nové číslo týdeníku Hanák. Najdeme v něm aktuality o zákazu koupání v biocentru ve Vrbátkách mezi Prostějovem a Olomoucí a také informace o možnostech restartu kariéry po mateřské. Tato a další témata v novém týdeníku Hanák. Sport. České tenistky už mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. V poháru ženských reprezentací vyzvou ve čtvrtfinálovém utkání Velkou Británii. Rozhodl o tom los v Šenčenu, kde se finálový turnaj v září uskuteční.
0: Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock, vychytej v playlistu Iron Maiden, napiš na studio@radiohana.cz, že hrají a jsi ve hře o vstupenky na Iron Maiden 14. června v Hradci Králové zdarma. Počasí.
2: Víme, jak bude. Víme, že teplotní maxima mají být dnes a v pátek zhruba jen do 17 stupňů. A k tomu na Moravě dál proměnlivá oblačnost. Místy se mohou objevit taky lokální přehánky, takže deštníky pro jistotu radši sebou. Pokud na víkend chystáte nějakou venkovní akci, tak sobota by měla být v pohodě, protože odpoledne čekáme většinou polojasno a teploty nejčastěji okolo 20.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
2: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na střední Novosadské, taky v Bystrovanech, když se jede kolem zahrádkářské osady. Hlídka je i v Prostějově na Plumlovské, anebo v Držovicích za Olomouckou. Nehoda se momentálně řeší na Šumpersku na silnici 11 u Sobotína. Je to v těch serpentínách Rudoltice Klepáčov. Jde o havárii osobáku s přívěsem. A bouráme taky ve Vyškově v ulici Purkyňova. Tady máme v sobě osobní auto s dodávkou. Tak hlavně jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany. Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie. Hezký 12. červen se Skyrokem. Každý z nás jako dítě sledoval večerníčky, třeba i tenhle. Na 12. června 1930 se narodil autor obrazové podoby Macha a Šebestové, fenomenální výtvarník Adolf Born. Mít sluchátko, respektive věcičku, která umí všechno, provází lidstvo od nepaměti. 12. června 1897 se udál alespoň malý krůček k vyplnění tohoto snu. Karl Elsner patentuje proslulý švýcarský nůž. Velká čepel, malá čepel, bodák, šroubovák, otvírák, vývrtka, pilníček, pinzeta a zvětšovací čočka pomohou z leckterého průšvihu. A teď už o výjimečných LPčkách rokové historie. 12. června 1990 vychází vydařená deska Bad Company Holy Water. Je to třetí deska s Brianem Howem jako hlavním zpěvákem. Na Skyroku vám z ní hrajeme mimo jiné pecku Walk Through Fire. Do roku 2001 se posouváme za punkovými Blink 182, po česku Blink 182. Ti vydávají svou čtvrtou desku Take Off Your Pants and Jacket a potvrzují, že teenagerská problematika v textech táhne. Jen ve Spojených státech získávají za prodej dvě platinové desky. Do třetice si připomeneme brilantní koncepční album Clockwork and Angels. Kanadští Rush ho vydávají v zámoří dnes v roce 2012. S odstupem času už víme, že tento progres rokový klenot je posledním studiovým počinem skupiny. I zítra rokově vybíráme z dějin. Nenechte si to ujít.
1: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
4: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci, již tento víkend.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
8: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
12: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Skyrock.
14: Posloucháte Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Jsme Skyrock a držíme ti exkluzivní flag v té úplně první řadě. Obří vyprodané stadiony, neskutečné fanouškovské emoce a fotbal, který má od první minuty pořádný kytarový drive. Hoď za hlavu složité tabulky a nudné statistiky. Poslouchej ty největší kuriozity, pikantní drby a velké příběhy z mistrovství světa v našem pravidelném infoservisu.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Jsme vaše fotbalové rádio. Jaký zvuk se bude zítra brzy ráno ozývat u zápasu Česko versus Jižní Korea? Pravděpodobně tento. Jak neusnout, sledovat, jak fandit a nebýt potom celý den rozlámaní, nám poradí lékař Tomáš Kaštovský. Tomáši.
3: O poločase místo kávy a energetických nápojů sáhněte po dvou kivy. Dodají vám přírodní energii i vitamin C a na rozdíl od kofeinu vám nenaruší spánek. Také podpoří tvorbu melatoninu, takže po zápase lépe usnete. Vím, že odolat živému zápasu České je těžké, také budu zhůru. A pokud je zápas ve 4 hodiny ráno, jako Česko s Koreou, a vy si chcete po zápase před prací ještě odpočinout, naříďte si budík na 20 nebo 90 minut. Tyto časy jsou nejefektivnější. Cokoliv mezi tím vás probudí v hluboké spánkové fázi a vy budete celý den unavení.
2: Říká doktor Tomáš Kaštovský na svých sociálních sítích a dnes vysílá taky u nás. Česko-Korea zítra ve 4 ráno. A kdybyste to náhodou přeci jenom zaspali, buďte bez obav. Dáme vědět, jak to dopadlo.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
8: Mé chuti lahodí jen skrbeňské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
9: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
10: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
11: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
12: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
13: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
15: Skyrock.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Bezpečnější cesta na nákup přes Volkrovu ulici. Lidé tu na nákupy často přebíhají vytíženou silnici s tramvajovou tratí. Píše o tom Report.cz. Město plánuje nový přechod pro chodce přes cestu přímo před místním supermarketem. Ke zvýšení bezpečnosti chodců.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Velké sportoviště v Litovli. Město dokončuje stavbu sportovní haly za 96 milionů korun. Otevře se 4. září a veřejnosti začne sloužit o 2 dny později. Stavba haly začala loni v dubnu. Město projekt financuje pomocí Národní sportovní agentury. Až 6 let vězení hrozí 3 mužům, kteří loni na začátku listopadu ukradli kabeláž na železničním koridoru v Lipníku. Šlo o kabely pro obsluhu návěstidel a výhybek. Muži způsobili 20-hodinový kolaps a škodu asi za 2,25 milionu korun. Ve čtvrtek stanuli u soudu, rozsudek ale ještě nepadl, kvůli nepřítomnosti důležitého svědka se proces odročil na 2. července. Trojice mužů se k činu před Přerovským soudem přiznala.
0: Sport.
2: Další duel čeká na tenisovém Challengeru v Bratislavě hráče prostějovského klubu Maxima Mrvu. Na antukovém kurtu se dnes představí v souboji o postup do čtvrtfinále podniku s Tajvancem Cengem. Zápas začne po 13. hodině.
0: Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock, vychytej v playlistu Iron Maiden. Napiš na studio@radiohana.cz, že hrají a jsi ve hře o vstupenky na Iron Maiden 14. června v Hradci Králové zdarma. Počasí.
3: Víme, jak bude. Dneska i zítra maximálně 17 stupňů a k tomu na střídačku sluníčko a přehánky. Výhledově v sobotu by měla být taky proměnlivá oblačnost. Opravdu jen ojediněle čekáme bouřky. Jinak během víkendu má postupně mraků ubývat a teploty už se přehoupnou přes 20. Místy se dostanou na 22 stupňů. A zatím to vypadá tak, že v dalším týdnu, příští čtvrtek a pátek, už zase bude letních 25 až 27.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Doprava.
3: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, na Velkomoravské a na Lipenské, taky na Uníčovsku, na silnici Horní Sokolom, Šumbalské rybníky, anebo na Šumpersku, v Bludově, na Lázeňské. A taky připomínáme, že Olomouc se chystá na sobotní půlmaraton. Start bude v 19 hodin v centru na Horním náměstí, jinak trasa hlavního závodu povede k hlavnímu nádraží kolem Klášterního hradiska přes Černovír na Lasce a dále do Hejčína. A na trase závodu jsou opět umístěné značky, které nás vyzývají, abychom do pátečního večera nezapomněli přeparkovat. Jinak si pro naše auto přijede odtahovka. Kompletní seznam uzavírek a taky omezení v olomoucké MHD, to všechno najdeme na webu report.cz, tak hlavně šťastnou cestu a pevné nervy.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Ladíte čtvrteční Skyrock a otázka zní, kdo pak má dneska narozeniny. Například i seriálový Dr. House a slaví 67, no jistě 6-7, 6-7. Takhle už by možná šíleli naše děti. Takže se uklidníme a kompletní sestavu oslavenců si představíme ještě v téhleté hodině. Rozhodně poslouchejte dál Skyrock a bavte se.
1: Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Skyrock.

0: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak,

0: 15:30. Tvrdá muzika, letní vibe, kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Rádio Hana, Skyrock.
10: Skyrock.
11: To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s

0: Hrajeme raritní rockové songy, hrajeme to, co jinde neuslyšíte.
1: Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je čtvrtek 11. června a svátek má Bruno, takže dnes může slavit i zpěvák Bruno Mars, i když je to jen jeho pseudonym. Narozky má herec Petr Kostka, který pochází ze starého divadelního rodu, jehož kořeny sahají až do první poloviny 19. století. A narozeninové dárky dostává i seriálový Dr. House, herec Hugh Laurie.
2: Každou půl hodinu si měřte teplotu a berte léky, které vám dají.
3: Jsem obyčejný pacient?
2: Ne. Máte vlastní teploměr.
1: Ať vám držek předepisuje jen samé dobré zprávy a u toho naše hity. Přeje vaše Moravské rádio i ve čtvrtek 11. června.
4: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
9: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kultura-hranice.cz.
10: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
11: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
12: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
13: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
14: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
13: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
15: Poledne na Skyroku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Posloucháte zprávy. Na léto se opět rozezní hudební altán ve Smetanových sadech v Olomouci. Na desetletních nedělí jsou tu v plánu tradiční promenádní koncerty různých žánrů. První už tuto neděli, 14. června. Podrobnosti na webu promenadnikoncerty.olomouc.eu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Sledujeme situaci v okolí Přerova ohledně hluku v okolí estakády dálnice D1 u Dluhonic. Měření hluku z mostu ukázalo, že hodnoty nepřekračují zákonné limity. Ředitelství silnic a dálnic tak nesmí vkládat peníze do tišících úprav. A to i když rázový hluk z mostu estakády místní obyvatele dál obtěžuje. Ředitelství proto úzce spolupracuje s vedením města Přerova na řešení. A jak?
3: Ovšem, v tomto ohledu zase vychází velmi vstříc vedení Přerova, které nabídlo uhrazení nákladů technického opatření. Ředitelství silnic a dálnic Přerov nyní hledají optimální smluvní a technické prostředky. Jedním z rychle použitelných opatření by mohl být například tzv. Sandwich z ocelových plechů a plyžových desek, účinně pohlcujících hluk a vibrace.
2: Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rýdl. Nová pohybová zábava v Lipníku. Na sídlišti Zahradní vzniká nové parkourové hřiště. Hotové bude v červenci a nabídne překážky a prolézačky pro začátečníky i pokročilé vyznavače parkouru a freerunningu. Revitalizace největšího sídliště v Zábřeze, sídliště Severovýchod, pokročila do druhé etapy. Obnova přinese do konce roku modernizované povrchy, upravená parkovací místa, nové veřejné osvětlení i výsadbu zeleně.
0: Sport.
2: Čeští fotbalisté se po 20 letech vracejí na mistrovství světa. V mexické Guadalajaře je čeká první utkání ve skupině A. Česko na úvod šampionátu vyzve Koreu. Bude to poprvé v soutěžním zápase. Výkop je v pátek ve 4 ráno našeho času.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude, víme, co říká dnešní pranostika, že o svatém Barnabáši bouřky prý často straší. Tak na Moravě se bouřky mohou vyskytnout opravdu jen ojediněle, jinak to budou celkem nevinné přehánky anebo slabý déšť. Navíc ta dnešní oblačnost je hodně proměnlivá a občas se ukazuje taky sluníčko. Pokud jde o teploty, tak dnes a zítra by to mělo být maximálně do 17. O víkendu, konkrétně v sobotu, očekáváme většinou polojasno a k tomu nejčastěji 18 až 22 stupňů.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
4: Je tu naše blesková doprava. Policejní hlídku hlásíte na dálnici D35 na trase Mohelnice Olomouc na exitu Loštice, taky v Kroměříži na Hulínské anebo na D1 na exitu Hulín Západ. A pozor, přímo v Hulíně máme hlášenou nehodu na Záhlinickém, je to ťukanec dvou osobáků. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Tak a teď už hrajem.

0: se Skyrockem dál, ten nejlepší rockový výběr a se Skyrockem taky den odhalení. Tak na tohleto nové Spielbergovské sci-fi se fakt těšíme. Mimochodem s naším filmovým expertem probereme úplně všechny premiéry tohoto týdne, ještě v téhleté hodině, tak rozhodně poslouchejte dál. Máme pro vás ten nejlepší melodický rock, protože tohle je Skyrock.
1: Na Zábřešsku na 103,7 FM.

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na piknik Prostě piknik. První komunitní snídani, která se uskuteční v Prostějově ve Smetanových sadech. A jak to bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině.
1: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ. Láska
2: je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
9: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl. To se vyplatí.
11: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
12: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
13: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock a Metropole.
2: Máme pro vás všechno nejlepší.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Ano, můžeme se na filmy dívat doma, na Netflixu, HBO, OnePlay, Disney Channel, pěkně z obýváku, ale v kinech ty filmy mají tak nějak větší kouzlo a hlavně větší plátno. Potvrzuje to i filmový expert Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema je ve vysílání. Ahoj.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Než se pustíme do premiér tohoto týdne, které jsou mimochodem speciální tím, že jsou v režii velkých režisérských jmen, začnu počase nějakou statistickou zajímavostí. Mezi lety 2016 a 2025 přibylo v České republice 670 projekčních prostorů. Od roku 2024 ale navzdory vyššímu počtu kin klesá počet sedadel v sálech. Zdánlivý paradox má jednoduché vysvětlení. Současným trendem rozvoje kin je zvyšování pohodlí a různé varianty komfortních sedadel zaberou prostě víc místa.
1: Děkujeme za tuhle perličku, je super, že se to děje, že je takový vývoj. A jaké filmy mají místo během 2. červnového týdne v moravských kinech? První režisérská legenda tohoto týdne je Steven Spielberg.
2: Ano, začnu slibovanou režisérskou legendou. Po nějaké době uvidíme v kinech film od Stevena Spielberga, a to opět z jeho oblíbeného žánru.
3: Co se se mnou děje?
4: Lidé touží po pravdě. Jsem toho součástí. Mrzí mě, že do toho zatáhli i tebe.
2: Celou jeho kariéru ho provází otázka mimozemské existence a ve filmu Den odhalení nabízí Spielberg odpovědi. V Den odhalení se totiž lidstvo dozví pravdu, ale ne všem se tato pravda hodí do krámu.
4: Když to uděláš, už to nevrátíš.
2: Ve filmu uvidíte mimo jiné Colina Firtha nebo Emily Blunt.
5: I know which version Gary would prefer. Gary.
2: Dalším režisérským velikánem, který se drží svého stylu, je Guy Ritchie. Jeho příběhy z prostředí tajných služeb ožívají ve filmu Šedá zóna.
6: They work between the moral and the immoral. The black and the white.
2: Čekat můžete opět napínavou zápletku se skvělým obsazením. Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike nebo Henry Cavill jsou záruka kvalitního filmového zážitku.
6: In the gray.
2: Třetí premiérou tohoto týdne je hudební komedie Srdcovka. V roli dvou kamarádů, kteří se snaží najít si své místo na hudebním výsluní, stvárnili Paul Rudd, známý jako Ant-Man, a Nick Jonas ze skupiny Jonas Brothers.
7: Wow, Danny Wilson, you look great up there. Come with me. I could tell within 2 minutes of meeting you.
2: Nakažlivě vtipný film s chytlavými refrény a dojemným outsider story vás příjemně naladí.
1: Mimozemský den odhalení, napínavá šedá zóna a hudební komedie Srdcovka jsou filmové premiéry v moravských kinech od tohoto čtvrtka a zasvětil nás do nich Radek Krojciger, náš filmový expert z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a hezký den všem posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
8: ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
9: IME Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
10: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
11: Nebojte se.
10: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
12: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku.

0: dohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
3: Objednej a už to letí.
2: Luskni.cz.
4: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
5: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
6: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
7: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
8: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
9: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
10: A my budeme tancovat, oh, až do samého.
9: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
11: Posloucháte Skyrock s

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Inspirace pro všechny, kteří si šperkují své zahrady, je tu. Tuto sobotu a neděli je v plánu také v Olomouci a okolí víkend otevřených zahrad. Otevřou se tu atraktivní místa plná zeleně a květin. Jejich mapu a program najdeme na webu víkendotevřenýchzahrad.cz. O větrných elektrárnách budou hlasovat obyvatelé Maletína na Mohelnicku. 28. června je tu v plánu referendum o stavbě dalších větrníků na území obce. Má odpovědět, zda se má obec bránit vzniku 3 nových větrníků. Obyvatelé Maletína na Mohelnicku budou odpovídat v referendu na 3 otázky týkající se změny územního plánu, podávání námitek v řízeních či pronájmu pozemků k provozu větrných elektráren. Celkově tedy budou řešit rozšiřování větrného parku. Ubývá dárců krve v Česku. Lidé tu mohou darovat krev od 18 do 65 let a málo lidí s darováním krve začíná a starší dárce nemocnice vyřazují kvůli věku. Na problém upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
4: Snažíme se skutečně, abychom zvýšili počet dárců krve, protože krev je životodárná tekutina, která nelze zatím jakkoliv uměle nahradit ani vyrobit. Je prostě potřeba, abychom ji darovali, takže prosím, darujte krev. Je to obrovsky důležité.
3: Vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
0: Sport.
3: Závody silniční cyklistiky v Olomouckém kraji. Uničov a Jeseník se stanou dějištěm mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Šampionát odstartuje 25. června v Uničově časovkou a závody s hromadným startem jsou v plánu 27. a 28. června v Jeseníku. A na kole ještě zůstaneme, ale v hale. O tomto víkendu můžeme sledovat velkou cenu Olomouce v Kolové. Mezinárodní turnaj s týmy z Česka, Německa, Maďarska a Rakouska začíná v sobotu v 10 hodin v sále Sportcentra na Nových Sadech.
1: Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock, vychytej v playlistu Iron Maiden, napiš na studio@radiohana.cz, že hrají asi ve hře o vstupenky na Iron Maiden 14. června v Hradci Králové zdarma. Počasí.
5: Víme, jak bude. Víme, že teplotní maxima mají být dnes a v pátek zhruba jen do 17 stupňů. A k tomu na Moravě dál proměnlivá oblačnost. Místy se mohou objevit taky lokální přehánky, takže deštníky pro jistotu radši sebou. Pokud na víkend chystáte nějakou venkovní akci, tak sobota by měla být v pohodě, protože odpoledne čekáme většinou polojasno a teploty nejčastěji okolo 20.
2: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Doprava.
5: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Dolní Novosadské a taky na Hodolanské u Čecháka. Hlídka je i na obchvatu Olomouce na dálnici D35, když se jede kolem Nemilan u té benzinky, anebo na D1 na exitu Kroměříž Východ. A nehoda se stále dořešuje na Prostějovsku v Protivanově na Boskovické. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Tak a teď už hrajem.

0: Hrajeme domů, do práce, do auta a vždycky ten nejlepší rockový výběr. Jsme Skyrock, vysíláme živě 24 hodin denně na 15 vysílačích na střední Moravě. Je to klasický, melodický anebo jižanský rock, blues a občas taky alternativa. Tak co, líbí? Dejte like třeba i na našem Skyrockovém Facebooku a rozhodně poslouchejte dál.
1: Na Zlínsku na 101,2 FM.

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na piknik Prostě piknik. První komunitní snídani, která se uskuteční v Prostějově ve Smetanových sadech. A jak to bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině.
1: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
4: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
5: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci, již tento víkend.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: FetMed. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FetMed.cz
14: Skyrock.
15: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Tak si to představte, kapela Čechomor míří do Olomouce. Bude to letní pohodička pod čirým nebem na Paloučku u olomouckého SK už 27. června. Další informace určitě najdeme na www.s-klub.cz. Taky připomínáme, že už tuto sobotu se běží olomoucký půlmaraton. Kvůli tomu nás čeká spousta uzavírek ve městě. Všechno přehledně najdeme na webu report.cz, včetně omezení v olomoucké MHD. A je tady nový Hanák a ten přináší aktuální informace o zákazu koupání v biokoridoru ve Vrbátkách na Prostějovsku, anebo taky nový program, který motivuje k restartu kariéry po mateřské. To a mnohem víc nabízí regionální týdeník Hanák, který vychází každý čtvrtek. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
2: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
4: Velkolepá Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června. Na společném koncertě pro město Přerov vystoupí Helena Vondráčková, Petr Janda, Leona Machálková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
2: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Skyrock. Olomoucko, Boskovicko i Hranicko.
6: Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
5: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Je to důlek vedle důlku. Tak vypadá nový asfaltový povrch autobusového nádraží na Tržnici v Olomouci. Místo prochází rekonstrukcí a jak píše deník, město již nový povrch plný nerovností řeší se zhotovitelem. Jednají o nápravě. Podchodech se na kole nejezdí. Olomoucká radnice nechala u vybraných podchodů instalovat velké nápisy vyzývající cyklisty a uživatele koloběžek, aby před vstupem do těchto podzemních průchodů sesedli a dál pokračovali pěšky. Město tak reagovalo na četné podněty obyvatel, kteří si stěžovali na rychlou jízdu cyklistů a koloběžkářů v podchodech. Vedení radnice to oznámilo na sociálních sítích. Jak by mohla vypadat budoucnost lokality místního nádraží v Prostějově? Město zve na veřejnou diskuzi na toto téma. Koná se dnes od 16 hodin na dopravním hřišti. Návrhy na proměnu představí školáci a vysokoškoláci. Prezentaci nápadů budou mít žáci ze základní školy Edvarda Valenty a budoucí architekti z brněnského VUT. Město dále představí výsledky participativních aktivit a výstupů připravovaných v rámci projektu Urbact. Sport. České tenistky už mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. V poháru ženských reprezentací vyzvou ve čtvrtfinálovém utkání Velkou Británii. Rozhodl o tom los v Šenčenu, kde se finálový turnaj v září uskuteční.
0: Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock. Vychytej v playlistu Iron Maiden. Napiš na studio@radiohana.cz, že hrají asi ve hře o vstupenky na Iron Maiden 14. června v Hradci Králové zdarma. Počasí.
3: Víme, jak bude. Dneska i zítra maximálně 17 stupňů a k tomu na střídačku sluníčko a přehánky. Výhledově v sobotu by měla být taky proměnlivá oblačnost. Opravdu jen ojediněle čekáme bouřky. Jinak během víkendu má postupně mraků ubývat a teploty už se přehoupnou přes 20. Místy se dostanou na 22 stupňů. A zatím to vypadá tak, že v dalším týdnu, příští čtvrtek a pátek, už zase bude letních 25 až 27.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
3: Je tady naše blesková odpolední doprava. Nehodu máme hlášenou v Olomouci v Hejčíně u rezortu Krásná Morava. Taky nám hlásíte policejní hlídku v Bedihošti, na Prostějovské a nebo v Protivanově. Tady prý číhají kousek od Hřbitova. Tak hlavně šťastnou cestu, bez nehod a bez pokut.
5: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Na Skyroku je tady pro vás ten nejlepší rokový výběr a je tady každý den. Dejte si teď třeba kafe, udělejte si menší pauzu a buďte v pohodě, jako vždycky, když jste na naší rokové vlně, protože tohle je váš oblíbený Skyrock.
1: Skyrock. Na Olomoucku na 100 FM.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz. Skyrock.

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na piknik Prostě piknik. První komunitní snídani, která se uskuteční v Prostějově ve Smetanových sadech. A jak to bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině.
1: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
3: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
4: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allplan ztratí svou budoucnost.
8: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
7: Na elektrokolech a kolech od Allplanu. Dojedi s nimi kamkoliv.
8: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
7: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allplan, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
9: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allplan.cz.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
0: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
13: Skyrock.
14: Skyrock.
13: Skyrock.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock. Největší výběr rokových hitů na jednom místě.
2: Bezkonkurenčně nejširší playlist rokových pecek v éteru.
1: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
2: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.

0: Pozvánky do kina za čeperky a také za fotbalem pro vás právě teď. Olomoucké premiér Cinemas promítá hororovou parodii Scary Movie a nebo také životopis Michael. To je samozřejmě o Michaelu Jacksonovi. A zveme také na nové sci-fi Den odhalení Stevena Spielberga. To dneska kromě Olomouce uvidíme také v Prostějově nebo v kině v Přerově a také v Šumperku. Pokud ještě nemáte pro své děti plán teď na sobotu 13. června, zajít můžeme do Zábřehu. Tady bude notování Zábřehem. Budou čiperkové divadlo, tancování a také hry u zámku a na Masarykově náměstí v sobotu od 15 do 20 hodin. To je tedy sobotní notování Zábřehem. A taky nás čeká fotbalová sobota v areálu FK Slavonín, se koná klubový den v Olomouci. Budou aktivity pro děti, hasiči, střelnice, také parádní fotbálek. Utkání legend tady začne v 15 hodin.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Na více jak 100 stranách najdete nejaktuálnější zprávy, sportovní zpravodajství, seriály, soutěže, recepty i magazín TV Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je

0: Vrak.
1: Ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
0: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
2: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice s pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
0: Skyrock.

Česko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Posloucháte zprávy. Na léto se opět rozezní hudební altán ve Smetanových sadech v Olomouci. Na desetletních nedělí jsou tu v plánu tradiční promenádní koncerty různých žánrů. První už tuto neděli 14. června. Podrobnosti na webu promenadnikoncerty.olomouc.eu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Sledujeme situaci v okolí Přerova ohledně hluku v okolí estakády dálnice D1 u Dluhonic. Měření hluku z mostu ukázalo, že hodnoty nepřekračují zákonné limity. Ředitelství silnic a dálnic tak nesmí vkládat peníze do tišících úprav. A to i když rázový hluk z mostu estakády místní obyvatele dál obtěžuje. Ředitelství proto úzce spolupracuje s vedením města Přerova na řešení. A jak?
3: Ovšem v tomto ohledu zase vychází velmi vstříc vedení Přerova, které nabídlo uhrazení nákladů technického opatření. Ředitelství silnic a dálnice Přerov nyní hledají optimální smluvní a technické prostředky. Jedním z rychle použitelných opatření by mohl být například tzv. Sandwich z ocelových plechů a plyžových desek, účinně pohlcujících hluk a vibrace.
2: Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl. Nová pohybová zábava v Lipníku. Na sídlišti Zahradní vzniká nové parkourové hřiště. Hotové bude v červenci a nabídne překážky a prolézačky pro začátečníky i pokročilé vyznavače parkouru a freerunningu. Revitalizace největšího sídliště v Zábřeze, sídliště Severovýchod, pokročila do druhé etapy. Obnova přinese do konce roku modernizované povrchy, upravená parkovací místa, nové veřejné osvětlení i výsadbu zeleně.
0: Sport.
2: Čeští fotbalisté se po 20 letech vracejí na mistrovství světa. V mexické Guadalajaře je čeká první utkání ve skupině A. Česko na úvod šampionátu vyzve Koreu. Bude to poprvé v soutěžním zápase. Výkop je v pátek ve 4 ráno našeho času.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
5: V pátek čekáme přeháňky, ale místy také polojasno až oblačno. Odpolední teploty vystoupí na 18 stupňů Celsia. Sobota nabídne podobné počasí, jen o trochu tepleji, až 22 stupňů Celsia. Ve Skandinávii čekají na stejné dny teploty jen kolem 10 stupňů, zatímco ve Středomoří bude místy přes 30. Hana tak zůstane přesně uprostřed mezi chladným severem a horkým jihem Evropy.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Doprava.
5: Olomouci, pozor na nehodu, a to na cestě z Hejčína na Černovýr. Bouralo se také v Moravské Třebové, a to na cestě na Hřebeč. Tak tady taky nohu z plynu. Pozor si musíme dát i na policejní hlídky. Jedna na vás číhá mezi obcemi Šarovy a Bohuslavice u Zlína, další je na D48 na trase Bělotín Frýdek Místek na exitu Bělotín. Pozor si musíme dát i ve Svitavách v ulici Poličská.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
2: Lodě je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
3: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
4: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Skyrock.
10: Rádio Hana, Skyrock.
9: Skyrock.
11: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: sobotu 13. června ožijí Smetanovy sady v Prostějově akcí s názvem Prostě piknik komunitní snídaně. Od 9 do 12 hodin se prostor kolem altánu u hradeb promění v místo sousedských setkání, dobrého jídla, hudby a pohodové atmosféry. Primátora města Prostějova Františka Jury se ptáme, co si pod pojmem komunitní snídaně mohou lidé představit.
1: Je to vlastně velmi jednoduché. Přijdete do parku, vezmete si deku, sednete si s rodinou nebo s přáteli, dáte si něco dobrého a strávíte příjemné odpoledne mezi ostatními lidmi. Někdo si může přinést vlastní snídaní, někdo si dá něco od partnerů akce a někdo také může přijít jenom posedět a užít si skvělou atmosféru. Důležité je, aby se lidé cítili dobře a aby si prostě mohli užít trochu jinak než obvykle. Tak si přijďte prosím všichni užít společně první komunitní snídaní v Prostějově. Všechny vás zveme.
0: Říká primátor města Prostějov František Jura. Děkujeme. Více na webu Prostějov.eu.
2: Jsme Skyrock a držíme ti exkluzivní flag v té úplně první řadě. Obří vyprodané stadiony, neskutečné fanouškovské emoce a fotbal, který má od první minuty pořádný kytarový drive. Hoď za hlavu složité tabulky a nudné statistiky. Poslouchej ty největší kuriozity, pikantní drby a velké příběhy z mistrovství světa v našem pravidelném infoservisu.
0: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
3: Jsme vaše fotbalové rádio. Jaký zvuk se bude zítra brzy ráno ozývat u zápasu Česko versus Jižní Korea? Pravděpodobně tento. Jak neusnout, sledovat, jak fandit a nebýt potom celý den rozlámaní, nám poradí lékař Tomáš Kaštovský. Tomáši.
4: O poločase místo kávy a energetických nápojů sáhněte po dvou kivy. Dodají vám přírodní energii i vitamin C a na rozdíl od kofeinu vám nenaruší spánek. Také podpoří tvorbu melatoninu, takže po zápase lépe usnete. Vím, že odolat živému zápasu české je těžké, také budu zhůru. A pokud je zápas ve 4 hodiny ráno, jako Česko s Koreou, a vy si chcete po zápase před prací ještě odpočinout, nařiďte si budík na 20 nebo 90 minut. Tyto časy jsou nejefektivnější. Cokoliv mezi tím vás probudí v hluboké spánkové fázi a vy budete celý den unavení.
3: Říká doktor Tomáš Kaštovský na svých sociálních sítích a dnes vysílá taky u nás. Česko, Korea zítra ve 4 ráno. A kdybyste to náhodou přeci jenom zaspali. Buďte bez obav, dáme vědět, jak to dopadlo.
0: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
5: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů. Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
6: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
7: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství

0: množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
1: Nebojte se.
0: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
2: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
3: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
4: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
5: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
6: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
7: Velkolepá Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června. Na společném koncertě pro město Přerov vystoupí Helena Vondráčková, Petr Janda, Leona Machálková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
8: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
9: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
10: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
11: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
12: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
14: Veď predsa je, že se radovať smie.
13: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
15: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
13: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
16: Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás další zprávy. V Olomouci tramvají až do Chválkovic. Sen o prodloužení trati se rozplynul. V posledních měsících řeší olomoucká veřejnost spíše téma modernizace stávajícího úseku. Zastupitelé schválili zpracování studie, která prověří možnosti dalšího fungování tratě. Město porovná náklady na její rekonstrukci i případné nahrazení autobusovou dopravou. O větrných elektrárnách budou hlasovat obyvatelé Maletína na Mohelnicku. 28. června je tu v plánu referendum o stavbě dalších větrníků na území obce. Má odpovědět, zda se má obec bránit vzniku 3 nových větrníků. Obyvatelé Maletína na Mohelnicku budou odpovídat v referendu na 3 otázky týkající se změny územního plánu, podávání námitek v řízeních či pronájmu pozemků k provozu větrných elektráren. Celkově tedy budou řešit rozšiřování větrného parku. Ubývá dárců krve v Česku. Lidé tu mohou darovat krev od 18 do 65 let a málo lidí s darováním krve začíná a starší dárce nemocnice vyřazují kvůli věku. Na problém upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
2: Snažíme se skutečně, abychom zvýšili počet dárců krve, protože krev je životodárná tekutina, která nelze zatím jakkoliv uměle nahradit ani vyrobit. Je prostě potřeba, abychom ji darovali, takže prosím, darujte krev, je to obrovsky důležité.
1: Vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Sport. Závody silniční cyklistiky v Olomouckém kraji. Uničov a Jeseník se stanou dějištěm mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Šampionát odstartuje 25. června v Uničově časovkou a závody s hromadným startem jsou v plánu 27. a 28. června v Jeseníku. A na kole ještě zůstaneme, ale v hale. O tomto víkendu můžeme sledovat velkou cenu Olomouce v Kolové. Mezinárodní turnaj s týmy z Česka, Německa, Maďarska a Rakouska začíná v sobotu v 10 hodin v sále Sportcentra na Nových Sadech.
0: Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock, vychytej v playlistu Iron Maiden, napiš na studio@radiohana.cz, že hrají a jsi ve hře o vstupenky na Iron Maiden 14. června v Hradci Králové zdarma. Počasí.
3: Čtvrteční odpoledne přináší nahanou proměnlivou oblačnost, místy se přidají přehánky a výjimečně i bouřka. K večeru budou srážky postupně slábnout a ustávat. Teploty se dnes dostanou maximálně na 19 stupňů. V pátek nás čeká více slunce, ráno bude jasno, během dne začne přibývat krupovitá oblačnost a odpoledne se od západu postupně zatáhne. Nejvyšší teploty zůstanou mezi 16 a 19 stupni. A pozor, v podhorských oblastech jeseň jsou po deštích z posledních dnů velmi dobré podmínky pro růst hub.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
3: S 5minutovým zdržením počítejte v Olomouci na třídě kosmonautů ve směru do centra, anebo také na Brněnské ve směru do centra. Stále ještě dořešujeme nehodu v Moravské Třebové. Tady se bouralo na cestě na obec Hřebeč. Tak pozor, na D1 na trase Přerov-Ostrava před exitem hranice číhá policejní hlídka. Policie je také na D46 na trase Vyškov-Olomouc na exitu Vyškov a nebo na D1 na trase Vyškov-Hříkovice na exitu Vyškov Západ.
0: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Tak a teď už hrajem.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Máme tu pro vás další zprávy. V Olomouci tramvají až do Chválkovic. Sen o prodloužení trati se rozplynul. V posledních měsících řeší olomoucká veřejnost spíše téma modernizace stávajícího úseku. Zastupitelé schválili zpracování studie, která prověří možnosti dalšího fungování tratě. Město porovná náklady na její rekonstrukci i případné nahrazení autobusovou dopravou. O větrných elektrárnách budou hlasovat obyvatelé Maletína na Mohelnicku. 28. června je tu v plánu referendum o stavbě dalších větrníků na území obce. Má odpovědět, zda se má obec bránit vzniku 3 nových větrníků. Obyvatelé Maletína na Mohelnicku budou odpovídat v referendu na 3 otázky týkající se změny územního plánu, podávání námitek v řízeních či pronájmu pozemků k provozu větrných elektráren. Celkově tedy budou řešit rozšiřování větrného parku. Ubývá dárců krve v Česku. Lidé tu mohou darovat krev od 18 do 65 let a málo lidí s darováním krve začíná a starší dárce nemocnice vyřazují kvůli věku. Na problém upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
2: Snažíme se skutečně, abychom zvýšili počet dárců krve, protože krev je životodárná tekutina, která nelze zatím jakkoliv uměle nahradit ani vyrobit. Je prostě potřeba, abychom ji darovali, takže prosím, darujte krev, je to obrovsky důležité.
1: Vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Sport. Závody silniční cyklistiky v Olomouckém kraji. Uničov a Jeseník se stanou dějištěm mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Šampionát odstartuje 25. června v Uničově časovkou a závody s hromadným startem jsou v plánu 27. a 28. června v Jeseníku. A na kole ještě zůstaneme, ale v hale. O tomto víkendu můžeme sledovat velkou cenu Olomouce v Kolové. Mezinárodní turnaj s týmy z Česka, Německa, Maďarska a Rakouska začíná v sobotu v 10 hodin v sále Sportcentra na Nových Sadech.
0: Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock. Vychytej v playlistu Iron Maiden. Napiš na studio@radiohana.cz, že hrají asi ve hře o vstupenky na Iron Maiden 14. června v Hradci Králové zdarma. Počasí.
3: Čtvrteční odpoledne přináší nahanou proměnlivou oblačnost, místy se přidají přeháňky a výjimečně i bouřka. K večeru budou srážky postupně slábnout a ustávat. Teploty se dnes dostanou maximálně na 19 stupňů. V pátek nás čeká více slunce, ráno bude jasno, během dne začne přibývat krupovitá oblačnost a odpoledne se od západu postupně zatáhne. Nejvyšší teploty zůstanou mezi 16 a 19 stupni. A pozor, v podhorských oblastech jesení jsou po deštích z posledních dnů velmi dobré podmínky

0: Ladíte čtvrteční Skyrock a otázka zní, kdo pak má dneska narozeniny. Například i seriálový Doktor House a slaví 67, no jistě, 6-7, 6-7. Takhle už by možná šíleli naše děti. Takže se uklidníme a kompletní sestavu oslavenců si představíme ještě v téhleté hodině. Rozhodně poslouchejte dál Skyrock a bavte se.
1: Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
8: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
9: Městský klub Litové Lvás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
10: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Rádio Hana Skyrock.
12: Skyrock.
13: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
14: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
13: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je čtvrtek 11. června a svátek má Bruno, takže dnes může slavit i zpěvák Bruno Mars, i když je to jen jeho pseudonym. Narozky má herec Petr Kostka, který pochází ze starého divadelního rodu, jehož kořeny sahají až do první poloviny 19. století. A narozeninové dárky dostává i seriálový Dr. House, herec Hugh Laurie.
2: Každou půl hodinu si měřte teplotu a berte léky, které vám dají.
3: Jsem obyčejný pacient?
2: Ne. Máte vlastní teploměr.
1: Ať vám držek předepisuje jen samé dobré zprávy a u toho naše hity. Přeje vaše Moravské rádio i ve čtvrtek 11. června.
4: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny obydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
5: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
6: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
7: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
9: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
10: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to jsme.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
2: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Bezpečnější cesta na nákup přes Volkrovu ulici. Lidé tu na nákupy často přebíhají vytíženou silnici s tramvajovou tratí. Píše o tom report CZ. Město plánuje nový přechod pro chodce přes cestu přímo před místním supermarketem. Ke zvýšení bezpečnosti chodců.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Velké sportoviště v Litovli. Město dokončuje stavbu sportovní haly za 96 milionů korun. Otevře se 4. září a veřejnosti začne sloužit o 2 dny později. Stavba haly začala loni v dubnu. Město projekt financuje pomocí Národní sportovní agentury. Až 6 let vězení hrozí 3 mužům, kteří loni na začátku listopadu ukradli kabeláž na železničním koridoru v Lipníku. Šlo o kabely pro obsluhu návěstidel a výhybek. Muži způsobili 20-hodinový kolaps a škodu asi za 2,25 milionu korun. Ve čtvrtek stanuli u soudu, rozsudek ale ještě nepadl. Kvůli nepřítomnosti důležitého svědka se proces odročil na 2. července. Trojice mužů se k činu před Přerovským soudem přiznala. Kdo chce vidět ve zlínské zoo tučňáky, najde je jinde než dřív. Nově je chovatelé přestěhovali z expozice u zátoky Rejnoků do bývalého výběhu Lachtanů. Tučňáci zde získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.
0: Sport.
1: České tenistky už mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. V poháru ženských reprezentací vyzvou ve čtvrtfinálovém utkání Velkou Británii. Rozhodl o tom los v Šenčenu, kde se finálový turnaj v září uskuteční.
0: Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock. Vychytej v playlistu Iron Maiden. Napiš na studio@radiohana.cz, že hrají asi ve hře o vstupenky na Iron Maiden 14. června v Hradci Králové zdarma. Počasí.
2: Venku máme proměnlivé červnové počasí, během odpoledne čekáme převážně velkou oblačnost a místy přeháňky. Výjimečně se může objevit i bouřka. Měříme kolem 17 stupňů a večer bude srážek postupně ubývat. Pátek nabídne slunečnější začátek dne, během odpoledne ale začne od západu přibývat oblačnost a v noci na sobotu se vrátí přeháňky. Teploty zůstanou podobné jako dnes. Zajímavostí je, že aktivita klíšťat zůstává po deštivém období vysoká. Takže při pobytu v přírodě je dobré myslet na repelent.
0: Doprava.
2: Olomouci pozor, v centru na Třídě Svobody, tady se stále pracuje na silnici. Opatrně také na D1 na trase Přerov Ostrava, na exitu hranice, tady na vás číhá policejní hlídka. Na D46 na trase Vyškov Olomouc na exitu Vyškov Východ vám také můžou dát pokutu. A podle předpisů jezdíme raději i v obci na Pajedla v ulici Nádražní.
0: Tak a teď už hrajem. Na Iron Maiden tě 14. června dostane Skyrock zdarma. Poslouchej Skyrock. Vychytej v playlistu Iron Maiden. Napiš na studio@radiohana.cz, že hrají asi ve hře o vstupenky na Iron Maiden 14. června v Hradci Králové zdarma.

0: se Skyrockem dál, ten nejlepší rockový výběr a se Skyrockem taky den odhalení. Tak na tohleto nové Spielbergovské sci-fi se fakt těšíme. Mimochodem s naším filmovým expertem probereme úplně všechny premiéry tohoto týdne, ještě v téhleté hodině, tak rozhodně poslouchejte dál. Máme pro vás ten nejlepší melodický rock, protože tohle je Skyrock.
1: Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný den se Skyrokem. Toulání dějinami začneme na filmovém plátně. 11. června 1938 začíná svou životní hereckou etídu Petr Kostka. Ze všech divadelních a filmových rolí, které stvárnil, si vypíchneme dodnes populární komedii Zítra ráno vstanu a opařím se čajem.
2: Prosím tě, co se děje?
3: No, ale opařil jsem se. Podívej.
2: Když je někdo nemehlo, mně se to nestane.
3: Taky jsem tě v životě neviděl vařit snídani.
1: 11. června 1982 má v kinech premiéru 1/4 Oscarová legenda Našeho mládí.
4: Film E.T. Mimozemšťan, příběh roztomile ošklivého tvora se smutnýma očima a svítícím prstem, kterého jeho kolegové zapomenou na modré planetě. Byl to 6. celovečerní film amerického režiséra Stevena Spielberga a zajistil svému tvůrci výsostné postavení v hollywoodské továrně na sny.
1: Nakonec plujeme do skyrockových vod, protože milujeme jižanské klasiky ZZ Top, musíme popřát k dnešní narozeninám jejich bicmenovi Franku Bairdovi. Je s námi od roku 1949. No a ještě jednou jižanský rok, tentokrát 38 Special a jejich frontman Donnie Van Zandt. Datum narozenin v jeho občanském průkazu hlásí 11. červen 1952. I zítra se pro vás na Skyroku plavíme dějinami, tak si to nenechte ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
5: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
6: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
7: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
8: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
9: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
8: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
9: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
10: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
8: Jsme tu pro vás již 20 let.
10: Jezírkabanat.cz.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Jahody, jahody.
16: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
17: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
18: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
17: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
18: Co si vezmu na sebe?
17: Zalando. Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
21: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
22: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
23: Posloucháte Skyrock s

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Ano, můžeme se na filmy dívat doma, na Netflixu, HBO, OnePlay, Disney Channel, pěkně z obýváku, ale v kinech ty filmy mají tak nějak větší kouzlo a hlavně větší plátno. Potvrzuje to i filmový expert Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema, je ve vysílání, ahoj.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Než se pustíme do premiér tohoto týdne, které jsou mimochodem speciální tím, že jsou v režii velkých režisérských jmen, začnu počase nějakou statistickou zajímavostí. Mezi lety 2016 a 2025 přibylo v České republice 674 projekčních prostorů. Od roku 2024 ale navzdory vyššímu počtu kin klesá počet sedadel v sálech. Zdánlivý paradox má jednoduché vysvětlení. Současným trendem rozvoje kin je zvyšování pohodlí a různé varianty komfortních sedadel zaberou prostě víc místa.
1: Děkujeme za tuhle perličku, je super, že se to děje, že je takový vývoj. A jaké filmy mají místo během 2. červnového týdne v moravských kinech? První režisérská legenda tohoto týdne je Steven Spielberg.
2: Ano, začnu slibovanou režisérskou legendou. Po nějaké době uvidíme v kinech film od Stevena Spielberga, a to opět z jeho oblíbeného žánru.
3: Co se se mnou děje?
4: Lidé touží po pravdě. Jsem toho součástí. Mrzí mě, že do toho zatáhli i tebe.
2: Celou jeho kariéru ho provází otázka mimozemské existence a ve filmu Den odhalení nabízí Spielberg odpovědi. V Den odhalení se totiž lidstvo dozví pravdu, ale ne všem se tato pravda hodí do krámu.
5: Když to uděláš, už to nevrátíš.
2: Ve filmu uvidíte mimo jiné Colina Firtha nebo Emily Blunt.
6: I know which version Gary would prefer. Gary.
2: Dalším režisérským velikánem, který se drží svého stylu, je Guy Ritchie. Jeho příběhy z prostředí tajných služeb ožívají ve filmu Šedá zóna.
7: They work between the moral and the immoral. The black and the white.
2: Čekat můžete opět napínavou zápletku se skvělým obsazením. Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike nebo Henry Cavill jsou záruka kvalitního filmového zážitku.
7: In the gray.
2: Třetí premiérou tohoto týdne je hudební komedie Srdcovka. V roli dvou kamarádů, kteří se snaží najít si své místo na hudebním výsluní, stvárnili Paul Rudd, známý jako Ant-Man, a Nick Jonas ze skupiny Jonas Brothers.
8: Wow, Danny Wilson, you look great up there. Come with me. I could tell within 2 minutes of meeting you.
2: Nakažlivě vtipný film s chytlavými refrény a dojemným outsider story vás příjemně naladí.
1: Mimozemský den odhalení, napínavá šedá zóna a hudební komedie Srdcovka jsou filmové premiéry v moravských kinech od tohoto čtvrtka a zasvětil nás do nich Radek Krojciger, náš filmový expert z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a hezký den všem posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
9: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
10: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
11: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
10: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
9: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
10: No, to určitě.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
13: Ministerstvo řeznictví varuje. Ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
14: Nebojte se.
13: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
15: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku.

0: dohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
4: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
5: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
6: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
8: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
10: Skyrock. Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
11: Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Bezpečnější cesta na nákup přes Volkrovu ulici. Lidé tu na nákupy často přebíhají vytíženou silnici s tramvajovou tratí. Píše o tom report CZ. Město plánuje nový přechod pro chodce přes cestu přímo před místním supermarketem. Ke zvýšení bezpečnosti chodců.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Velké sportoviště v Litovli. Město dokončuje stavbu sportovní haly za 96 milionů korun. Otevře se 4. září a veřejnosti začne sloužit o 2 dny později. Stavba haly začala loni v dubnu. Město projekt financuje pomocí Národní sportovní agentury. Až 6 let vězení hrozí třem mužům, kteří loni na začátku listopadu ukradli kabeláž na železničním koridoru v Lipníku. Šlo o kabely pro obsluhu návěstidel a výhybek. Muži způsobili 20-hodinový kolaps a škodu asi za 2,25 milionu korun. Ve čtvrtek stanuli u soudu, rozsudek ale ještě nepadl, kvůli nepřítomnosti důležitého svědka se proces odročil na 2. července. Trojice mužů se k činu před Přerovským soudem přiznala. Kdo chce vidět ve zlínské zoo tučňáky, najde je jinde než dřív. Nově je chovatelé přestěhovali z expozice u zátoky Rejnoků do bývalého výběhu Lachtanů. Tučňáci zde získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem. Sport. České tenistky už mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. V poháru ženských reprezentací vyzvou ve čtvrtfinálovém utkání Velkou Británii. Rozhodl o tom los v Šenčenu, kde se finálový turnaj v září uskuteční.

0: 22 stupňů Celsia. Ve Skandinávii čekají na stejné dny teploty jen kolem 10 stupňů, zatímco ve Středomoří bude místy přes 30. Haná tak zůstane přesně uprostřed mezi chladným severem a horkým jihem Evropy.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
2: Tak a teď už hrajem.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
8: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
9: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
10: Rádio Hana Skyrock.
11: Skyrock.
9: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Tak si to představte, kapela Čechomor míří do Olomouce. Bude to letní pohodička pod čirým nebem na Paloučku u olomouckého Eska už 27. června. Další informace určitě najdeme na www.s-klub.cz. Taky připomínáme, že už tuto sobotu se běží olomoucký půlmaraton. Kvůli tomu nás čeká spousta uzavírek ve městě. Všechno přehledně najdeme na webu report.cz, včetně omezení v olomoucké MHD. A je tady nový Hanák a ten přináší aktuální informace o zákazu koupání v biokoridoru ve Vrbátkách na Prostějovsku a nebo taky nový program, který motivuje k restartu kariéry po mateřské. To a mnohem víc nabízí regionální týdeník Hanák, který vychází každý čtvrtek. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Jahody, jahody.
3: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
4: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
5: Veď predsa je, že sa radovať smie.
4: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
6: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
4: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
9: Rádio Hana, Skyrock.
10: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rok.

tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
2: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
3: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyrocku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný den se Skyrokem. Toulání dějinami začneme na filmovém plátně. 11. června 1938 začíná svou životní hereckou etídu Petr Kostka. Ze všech divadelních a filmových rolí, které stvárnil, si vypíchneme dodnes populární komedii Zítra ráno vstanu a opařím se čajem.
2: Prosím tě, co se děje?
3: No, ale opařil jsem se. Podívej.
2: Když je někdo nemehlo, mně se to nestane.
3: Tak jsem tě v životě neviděl vařit snídaní.
1: 11. června 1982 má v kinech premiéru jedna čtyřoskarová legenda našeho mládí.
4: Film E.T. Mimozemšťan, příběh roztomile ošklivého tvora se smutnýma očima a svítícím prstem, kterého jeho kolegové zapomenou na modré planetě. Toto šestý celovečerní film amerického režiséra Stevena Spielberga a zajistil svému tvůrci výsostné postavení v hollywoodské továrně na sny.
1: Nakonec plujeme do skyrockových vod, protože milujeme jižanské klasiky ZZ Top, musíme popřát k dnešní narozeninám jejich bitsmanovi Franku Bairdovi. Je s námi od roku 1949. No a ještě jednou jižanský rok, tentokrát 38 Special a jejich frontman Donny Van Zandt. Datum narozenin v jeho občanském průkazu hlásí 11. červen 1952. I zítra se pro vás na Skyroku plavíme dějinami, tak si to nenechte ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
5: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Ano, můžeme se na filmy dívat doma, na Netflixu, HBO, OnePlay, Disney Channel, pěkně z obýváku, ale v kinech ty filmy mají tak nějak větší kouzlo a hlavně větší plátno. Potvrzuje to i filmový expert Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema, je ve vysílání, ahoj.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Než se pustíme do premiér tohoto týdne, které jsou mimochodem speciální tím, že jsou v režii velkých režisérských men, začnu počase nějakou statistickou zajímavostí. Mezi lety 2016 a 2025 přibylo v České republice 670 projekčních prostorů. Od roku 2024 ale navzdory vyššímu počtu kin klesá počet sedadel v sále. Zdánlivý paradox má jednoduché vysvětlení. Současným trendem rozvoje kin je zvyšování pohodlí a různé varianty komfortních sedadel zaberou prostě víc místa.
1: Děkujeme za tuhle perličku, je super, že se to děje, že je takový vývoj. A jaké filmy mají místo během 2. červnového týdne v moravských kinech? První režisérská legenda tohoto týdne je Steven Spielberg.
2: Ano, začnu slibovanou režisérskou legendou. Po nějaké době uvidíme v kinech film od Stevena Spielberga, a to opět z jeho oblíbeného žánru.
3: Co se se mnou děje?
4: Lidé touží po pravdě. Jsem toho součástí. Mrzí mě, že do toho zatáhli i ten.
2: Celou jeho kariéru ho provází otázka mimozemské existence a ve filmu Den odhalení nabízí Spielberg odpovědi. V Den odhalení se totiž lidstvo dozví pravdu, ale ne všem se tato pravda hodí do krámu.
5: Když to uděláš, už to nevrátíš.
2: Ve filmu uvidíte mimo jiné Colina Firtha nebo Emily Blunt.
6: I know which version Gary would prefer. Gary.
2: Dalším režisérským velikánem, který se drží svého stylu, je Guy Ritchie. Jeho příběhy z prostředí tajných služeb ožívají ve filmu Šedá zóna.
7: They work between the moral and the immoral. The black and the white.
2: Čekat můžete opět napínavou zápletku se skvělým obsazením. Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike nebo Henry Cavill jsou záruka kvalitního filmového zážitku.
7: In the gray.
2: Třetí premiérou tohoto týdne je hudební komedie Srdcovka. V roli dvou kamarádů, kteří se snaží najít si své místo na hudebním výsluní, stvárnili Paul Rudd, známý jako Ant-Man, a Nick Jonas ze skupiny Jonas Brothers.
8: Wow, Danny Wilson, you look great up there. Come with me. I can tell within 2 minutes of meeting you.
2: Nakažlivě vtipný film s chytlavými refrény a dojemným outsider story vás příjemně naladí.
1: Mimozemský den odhalení, napínavá šedá zóna a hudební komedie Srdcovka jsou filmové premiéry v moravských kinech od tohoto čtvrtka a zasvětil nás do nich Radek Krojciger, náš filmový expert z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a hezký den všem posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
9: Posloucháte Skyrock.
10: Skyrock.
9: Posloucháte Skyrock.
10: Skyrock.

0: zdravit vás i v pátek. Skyrock. Nejlepší rockový výběr.
1: Wasted years. Been brainwashed by lies.
2: Oh yes, I am.

She ain't exactly pretty. Ain't exactly small. 4239956. You can.

Guitar chanting.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 12. červen se Skyrokem. Každý z nás jako dítě sledoval večerníčky, třeba i tenhle. Na 12. června 1930 se narodil autor obrazové podoby Macha a Šebestové, fenomenální výtvarník Adolf Born. Mít sluchátko, respektive věcičku, která umí všechno, provází lidstvo od nepaměti. 12. června 1897 se udál alespoň malý krůček k vyplnění tohoto snu. Karl Elsner patentuje proslulý švýcarský nůž. Velká čepel, malá čepel, bodák, šroubovák, otvírák, vývrtka, pilníček, pinzeta a zvětšovák. Čovací čočka pomohou z leckterého průšvihu. A teď už o výjimečných LPčkách rokové historie. 12. června 1990 vychází vydařená deska Bad Company Holy Water. Je to třetí deska s Brianem Howem jako hlavním zpěvákem. Na Skyroku vám z ní hrajeme mimo jiné pecku Walk Through Fire. Do roku 2001 se posouváme za punkovými Blink 182, po česku Blink 182. Ti vydávají svou čtvrtou desku Take Off Your Pants and the Jacket a potvrzují, že teenagers problematika v textech táhne. Jen ve Spojených státech získávají za prodej dvě platinové desky. Do třetice si připomeneme brilantní koncepční album Clockwork and Angels. Kanadští Rush ho vydávají v zámoří dnes v roce 2012. S odstupem času už víme, že tento progres rokový klenot je posledním studiovým počinem skupiny. I zítra rokově vybíráme z dějin. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.